0: že už mi nemyslí celý den, to je to hasko.
1: If Elton wants in 1060, the house goes around.